0: To by se dalo vykládat a vzpomínat na spoustu věcí, ale vzpomenu aspoň ještě na jednu. My jsme jezdívali s provázkem na letní soustředění. To byla vždycky taková docela prima věc, plynulý přechod z dovolené do sezony. My jsme jeli do jižních Čech, většinou to bylo na Komáří louku, ta louka se jmenovala Dobře, protože ti komáři nás navštívili hned po příjezdu a už nás nikdy neopustili. Tam jsme bydleli ve stanech, tam jsme rozeskoušeli hru a přijeli jsme s tím do Brna a tady jsme to vlastně doskoušeli a měli jsme premiéru hotovou. A tam tenkrát si pamatuju, my jsme šli jednoho večera s Frantíkem z hospody z Jarošova. Byla noc, taková tichá, vlaha, uniletní, jak říkával pan Verich. A jenom občas se ozvala sova a občas šplouchla ryba v nedalekém rybníku a žába kvákla, bylo taky posvátní ticho. A my jsme šli po té silnici a mlčeli jsme, nic jsme neříkali a bylo nám dobře. A Franta najednou říká, ty poslouchej, Míro, někdo jede na kole. Říkal, no to je možný, no a co jako? No ne, no počkej. Někdo jede opravdu na kole, člověče. Ty víš co, hopni do rigolu. Říkám, proč? Hopni do rigolu. Tak se nedalo nic moc namítat, že já jsem hopnul do rigolu, teď jsem tam seděl v těch kudlibabkách a tam a zima byla a to. A najednou se skutečně z té tmy vyloupnul zvuk. A jel takovej dědek na kole a šněroval to od pangejtu k pangejtu. Patrně jel ze stejný hospody, jako jsme my dva šli z toho Jarošova. A blížil se k nám. Já čekal, co bude. Franta ho nechal dojet až na naší úroveň, takhle. A až byl ten dědek na naší úrovni, tak do té posvátné tichý noci se ho zeptal, jak se ti šlapil. Kdyby na něho bafnul, jo. My jsme měli jednoho takového dobromyslného technika, ten nás strašil, vždycky říkal, baf, to jsi zlikl, co? Ale ne, on prostě se ho tiše zeptal, jak se mu šlape. Já nevím, do jaký míry se vyznáte v cyklistice, ale jestli vám třeba říká něco jméno Olaf Ludwig, mistr závěrečných spurtů, no ten by na toho dětka neměl. Protože co s tím se stalo, no veškerý dopingový aféry, to nic není proti tomu, že před ním byl kopec, ten kopec se jmenoval Strmilovák. Ten vůbec neměl daleko do toho jména, spíš naopak velmi blízko. Ten dědek do toho kopce udělal a zmizel. Já jsem přesvědčený, že jestli ten dědek žije, a já bych mu to přál, pak by si to zasloužil, jestli ještě dneska žije, tak ten brázdí jižní Čechy na kole, protože to byl neskutečně raketový start, jo. No ale to bylo prostě to geniální, to furt ve střehu, jak ten Franta prostě mu vstoupil do života, nechal ho vyjet ten Strmilovák a řekl, no nic, pomalu půjdem a šli jsme. To bylo na něm to obdivuhodný a musím říct, že teda mě docvakla úplně definitivně ta jeho teorie furt ve střehu v Praze, když jsem jednou se byl podívat na víkend na nějakým představení a stál jsem tam v bufetu, jmenoval se Družba, bylo to na dolní straně Václaváku a tam v tom bufetu ve 3 hodiny ráno jste dostali ještě klobásu s hořčicí na přepáleným tuku a to a po nějakým divadle se tam vždycky každý zastavil a já jsem stál vedle takového chlapa, který vypadal jako brněnský Dolfa, pamatujete si na něho, jo? Doktor Špína, jo? Takový prostě ty fousy a prokvetlý nudlem a to měl, jo? A takový smrdutej kabát a teď tam stál, měl tam vystátý důlek v tom bufetu a díval se takovýma moudrejma očičkama na to dění v tom bufetu a vešel takovej patrně úředníček s takovou placatou taštičkou a za ním v závěsu na tehdejší dobu ne zcela ještě úplně tak často vidívaná noční sociální pracovnice. Teď on tam vešel, ten úředník, a bylo mu trapně, nechtěl být viděný, jo? A tak jako říkal jenom, prosím vás, já bych chtěl jenom jednu tu čokoládu Milena, jo? A ona mu říkala, což normální, koupíš mi snad hořkou, ne? Samozřejmě, dobrý večer, promiňte, ne, tak mi dejte tu hořkou, jednu za těch 8, jo, jak to máte, jako to, tak mi snad koupíš 2, ne? No jo, pořád, jako, to jsou takové věci, že jo, to, promiňte, dejte ty 2, ty čokolády, tady máte 16 a my pomalu půjdeme. Já ji ani neznám, víte, ona taková celkem, jako, na mě přivěsila, teď chce čokoládu, je to takový život, no, naschledanou, a odešli. A ten člověk, co stál vedle mě, s těma nudlema v těch fousech a to pozoroval, pokýval hlavou a pronesl naprosto fatální větu, kterou jsme potom mnohokrát použili a nakonec i dneska zazní.
1: Jojo. Pořád se něco děje.
0: No a tam to dotuklo všecko, protože furt ve střehu a pořád se něco děje, mě jaksi patří k sobě. Já jsem s Frantou, když jsem byl, musel být samozřejmě furt ve střehu, protože jinak se pořád něco dělo a většinou na můj vrub, ale bylo to krásné to, co se dělo a říkám zcela zodpovědně a rád, nikdy na to nezapomenu. Nikdy nezapomenu díky Frantovi na to, co jsem tady prožil a nikdy nezapomenu na něj. Říkám, doufám, že jednou v těch piškuntálích budeme moct pokračovat. No a protože si myslím, a určitě nebudu daleko od pravdy, stejně jako si to myslíte vy, že v nejlepším je potřeba přestat, tak vám moc krát děkuju za to, jak jste dneska byli a doufám, že se zase někdy setkáme. Naschledanou.
2: Rádio Jich Cymbálka.
3: Pane učitel, prosím vás, já bych se vás chtěl rád na něco zeptat.
4: No tak než začnu vyučování, co pak?
3: Já jsem se chtěl zeptat, je stejně dlouhá vzdálenost tam jako zpátky?
4: Jak to myslíš?
3: No, řekněme, je přesně z Plzně do Prahy stejně jako z Prahy do Plzně?
4: No samozřejmě, nebo až má řekněme, odsaď na Kladno je stejně daleko jako z Kladna do Prahy.
3: Ale to mně nejde, mně je to nějaký divný, že to je vždycky pravda?
4: No samozřejmě, že to souhlasí.
3: Ale já bych se vás chtěl na něco zeptat. Jak je to možné, že od nového roku do Silvestra je jiná vzdálenost než od Silvestra do nového roku?
4: Tak se nesměj, já si to promyslím a dám ti odpověď v příští hodině. Ale teď začnu zkoušet. Ty tady vstaň a řekni mě, kdo byl Karel IV.
3: Karel IV. Byl otec vlasti.
4: No dobře. A kdy umřel?
3: Prosím, pane učitel, on umřel? Já ani nevím, že byl nemocný.
4: No, oni to budou hlásit samozřejmě. No a teď mi tady řekne tenhle ten něco o Kolumbusovi. Kdo to byl Kolumbus?
3: Kolumbus byl znamenitý člověk tím, že postavil vajíčko na špígru. Na špičku.
4: No tak proto. No a dál? A
3: Kdy objevil Kolumbus Ameriku?
4: No, kdy?
3: Kolumbus objevil Ameriku.
4: No to vím, ale kdy?
3: Ale kdy? Kolumbus objevil Ameriku. A už to vím. Kolumbus objevil Ameriku před 500 lety.
4: No, vidíš, že to víš.
3: Ale, pane učiteli, že to utíká, co?
4: Ale dej nám pokoj. A teď ty tady, jak se tady na mě tak koukáš, tak ustrašeně. Ty prej si uvázal kojce na voca z kastrol.
3: Já jsem žádný kastrol. Pane učiteli, žádný kastrol. Kojce neuvázal.
4: No jak pak ne, já tady mám...
3: Není to, pane, určitě žádná pravda, to je falešní urání. Já jsem žádnou granej kojce na voca z kastrol neuvázal.
4: A kdo to byl?
3: Prosím, pane učitel, to byl bratr.
4: Bratr? No a to ty jako hodnej žáček. Si mu v tom nemohl zabránit?
3: Prosím, pane učitel, nemohl.
4: A proč ne?
3: Já jsem byl zaměstnán.
4: A co jsi dělal?
3: Já jsem tu kočku držel.
4: No to je hezká výmluva, no. To je hezká vejmluva, tak počkejte. Tak teďka si tady řekneme nějaký ty básničky, co jsme se učili. To jsem jí... No tak ty tady, ty, no zrovna, no. Když máš takový nápady s tím kastrolem, tak nám budeš říkat básničku, no. Kterou?
3: No pane učitel, já jich umím víc, ale já bych chtěl začít nějakou takovou Vrána a Liška.
4: No?
3: Vrána a Liška, básnička od Františka Čelakovského.
4: No, dobře, tak dál.
3: Vrána a Liška, básnička od Františka Čelakovského.
4: No to už jsme slyšeli.
3: Na vysokém dubě, sýrec držit zhubě, paní Vrána seděla a sejrasně si hleděla. V tom Miliška ucítivši, onem z doupy spěchala a se koráně přiblíživši touhle začala. Jak ty krásná sestra zlatá, jak ty všecka pěkňoučka, bílá, modrá, kropenatá, červená i běloučka. Kdyby si hlad jako pér měla, věřte, bych ti věřit chtěla, že jsi nejkrásnější ptáče v lesích našich ohniváče. No.
4: Tak dál.
3: No tak dál. V lesích našich ohniváček.
4: No.
3: Ohniváček.
4: No počkej, nech toho váčku a nech toho vohybání a teď mi řekni dál.
3: Já budu radši říkat jinou tadle nějak. Svatební košile, básnička tadyhle taky. No, svatební košile, básnička. Devátá hodina odběna a lampa ještě svítí a...
4: Koukej, nestrašně, povídejte jako básničku.
3: Svadební košile, básnička od Jaromíra, jak Jaromíra, svadební košile, na devátá hodina odběna a lampa ještě svítila, a lampa ještě hořila, co nad klekátkem vysela, v tom Miliška ucítivši.
4: Ale,
3: to ne, to bylo špatně, básnička od Františka.
4: No?
3: Od Františka Josefa prvního.
4: Co to máte zase?
3: Svadební koš, brabec. Svadební brabec na vysokém... Ne, na vysokém, to byla Vrána. Je. Brabec. Křičel, co mám dělat? To já vím, co mám dělat. To já vím. Pane učiteli, Já opravdu nevím, co mám teď dělat.
4: No tak si sedni.
3: Tak si sednu.
5: Frajer Džemla, milí příteli. Ale Herrgott, hezky to tady máš. No, nein, wirklich, máš hezky. To se mi líbí.
6: No ty na mě koukáš, jako bys mě neznal.
5: Ale podřeď, že mě znáš. Mě se rozpamtuj, vzpomenej.
7: Kennst du die Musik nach? Rittmeister Kilian in der Pension. Ein alter Kriegskamerad, so ich zum Chattebo.
8: Sie mogu sloužit, pane Rittmistře?
5: Sloužit. A už bych ti jednu tvisknul. Co pak to, že říkám mezi starýma kamarádama sloužit? Ein alter Kriegskamerad, jako jsem já? Jdu se na tebe podívat, jak to tady máš zařízený, no? Jako dobrý soused. Já tady bydlím za rohem, víš? U toho křivonohého pekaře. Mě si kamarády nevšimli, víš? Díli jako doma, já jsem teďka budu chodit každý den. Já totiž mám dlouhou chvíli a musím furt s někým mluvit, víš? Tadyhle bych mohl každý den sedět na tom pytli. To mě vždycky nech rezervovaný, víš? Tady budu sedět každý den, já. Tady mám rozhled jak z Petřina. No a abys neřekl, stará vojno, já ti dám hned počinek. Hast den guten Slivovic da?
9: Prosím.
5: Máš dobré slivovice? Schöne, pochlubit, ale jak se myslím.
9: Prosím, pane.
5: No, já jsem zvědavý. Já jsem veliký kenner. O, milí přijdeli, až jaký máš mák. Jaký máš rizik. Co ti řeknu? To je za štof. To je prima materiál. Nelej mi rychle ještě jednu. Nebo dej sem tu flašku. Já si můžu, co by ty se zdržoval. Já si budu nalejvat sám.
9: Dovolně, pane rytmistře, já se podívám, jak se mi praží káva.
5: Samozřejmě, klidně si odeď, já ti tady ohlídám. Víš, jako starý voják, vím, co je vartovat. jen si klidně arbeituj, jen si klidně pracuj.
4: Pane Libo, pro Žemlán, dokávat budeš čepovat takovýhle prýma čistý man?

0: Z válce? Z války, víš? Já jsem seděl 24 hodin na koni ve vodě. Je to moc, viď?
1: Tak.
0: Já byl pešák.
2: Kupčikléno, podívej se na moje pepity. Podívej se na moje pepity, no. 20 roků starý a je to jako nový. Čo mu je? Kukaj.
0: Počkej, rorejš. Jo, špášen. Já už vím. Na ujejným tomu byl.
3: U toho jsem prožil své učení, mučení, na něž nerad vzpomínám. Jak jsem vždycky toužíval po domově. Třeba, že jsme měli doma nedostatek. Často jsme se ani chleba nenajedli. A tu maminka strkala nám svůj krajíček a říkávala, tu máte, já už nemohu. A byla jistě hladová. Takové věci člověk pochopí teprve, když dospěje. A pak bývá dopláč.
0: Prosím tě, předtím, to nemůžu lajdovat, to nemůžu vidět. To není důstojnický. Když někdo z nás dvou má řvát, tak to jsem já. Milí příteli, já mám taky pěknou historii.
4: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

ta třetí pohádka se jmenuje Jak čert s mlynářem mleli síru. Na potoce tam, co se odjakživa říká u Šimových skály, stával mlýn. Dnes je z něho už jen pár kamenů, porostlých břečťanem a strouchně bělé mlýnské kolo, ale kdysi to býval mlýn, jak se patří. Jeho klapot bylo slyšet široko daleko do kraje a sjížděli se k němu sedláci z celého okolí. Až jednou. Nachomejte se tam takový podivný chlapík, jakoby myslivec. Ale když ho mlynář uviděl, povídá si, co jsem tady, ještě jsem takového divného myslivce neviděl a v našem lese už vůbec ne. Má to horinky, zelenou kamizolu a za kloboukem bažantí péro. A kolem něho je cítit, jako by staré hadry pálili. No nic. Mlynář chlapíka přivítal a hned ho zval dál, a cože jako si přeje. Chlap se zasmál, rozjídl se po šalandi a povídá, měl bych tu pro vás práci, pane otče. Toť se ví, odvětil mlynář, práce já nemám nikdy dost, tak kde pak tu pšenici máte, hned to semenem. Ale ten myslivec se jen tak nějak divně kouk a k ničemu se neměl. To není pšenice, pane otče. No tak ječme nebo žito, smál se mlynář, vždyť je to jedno. Ani to, ani ono, řekl na to zase ten chlapík. No tak co je to? Zeptal se mlynář přímo. Chlap se kroutil a vymlouval, ale nakonec to z něj přece jenom vylezlo. Povídá, mám tady pytel síry a čertího koření, abych to nemusel rukou rozloukat, semelte mi to. A bylo to venku. On to byl čert. I ty čerchmante jeden pekelný. Já toho netušil, jak se mi ve stáji koni plašili, rozezlil se mlynář. Tak to teda ne. Tohle byl odjaživa poctivej mlejn a mlela se tu poctivá mouka a žádná síra pekelná. Mlynář popad košče, co tam v rohu stálo, a třískl čerta po hlavě, až z něj to bažantí péro vypadlo. A ten už na další nečekal. Hub do komína a komínem ven. Jenom se mlynáři zdálo, jako by z velké dálky zaslechl čertí zabrebentění. Jen počkej, však já se ti pomstím. A taky, že jo. Ráno kouká mlynář do náhonu, voda se jaksi ztrácí a mlýnské kolo je už skoro celé z vody ven.

No nic, zatím jsem ledo dál. Ale odpoledne vyschnul mlýnský náhon docela. Na dně zůstala jenom taková malá louže a v ní seděla vyukaná žába, co tam každý večer pod okny kuňkala. Po vodě ani stopy. A co bylo na tom nejdivnější, mlýnské kolo se točilo pořád. Voda nikde, ale kolo se točí. Však si toho lidé taky hned všimli. Přijel sedlák s naloženým vozem, ani neslez dolů a povídá, tak jsem zaslechl, prý máte spolky s čertem. Ale co byste dal na papské klepy, smál se mlinář. O dolním mlíně se taky říká, že s ním točí vodník a nikomu to nevadí. No, vodník je aspoň od řemesla, povídá sedlák, ale s čertem to je jiná. Já už k vám jezdit nebudu. Prástl do koní a jel pryč. Mlinář se smál, mávnul rukou a šel po práci. Ale když mu začali vzkazovat i ostatní sedláci, že k němu přestanou jezdit, smích ho přešel. Teď už věděl, odkud vítr vanem. Dobře to ten pekelník vymyslel. Dobře. Co teď? Jak se tak dívá na to mlýnské kolo, které se bez vody otáčí, napadlo ho. Vždyť ten čert musí být někde tady v mlýnici, když s tím kolem točí. Však já ho najdu. A vzal to pěkně od podlahy. Prolezl celý mlýn, všechny kouty vysměčil, ale čert nikde. Už si myslel, že ho nenajde. Ještě se šel kouknout do přístěnku, procházela tudy hřídel mlýnského kola a tam byla tma jako v ranci. Škrtl silku a tady ho máme. Seděl až vzadu, jenom oči mu svítily. Tak polez ven hezky, jen polez, řekl mlinář. Nebo na tebe vemu mokrý provaz a to bude ještě horší. Ale čerže ne. Dokud mu prý mlinář ten pytel síry s tím čertím kořením nesemele ani se nehne. Však počkej, pekelníku, pekelná, pomyslel si mlinář, však já na tebe vyzraju. Vyhánět tě nebudu, ty by ses bez tak vrátil. A nahlas povídá, no tak dobře, dobře, ale musíš mi pomoct. Čert kůže lina, moc se mu nechtělo, ale asi tu síru a to koření nějak nutně potřeboval. No takže, jako jo. Přišli do šalandy, vyseli tam dva provazy ze stropu. Mlinář povídá, radši se svlíkni, bude se prášit. Čert už neměl, co by skrýval, sundal tu svou zelenou kamizolu, zul se a ajhle kopyto. Mlinář ani nemrk. Tady se chyť za ty dva provazy, nazvedneme mlýnský kámen, víš? Počkej, udělám ti tam cmičku, aby se ti to lépe drželo. Tak, tak, ano, tak. Sotva sáhnul čert po provazech, mlinář zatočil klikou, smyčky se utáhly a provazy vylétly nahoru ke stropu. Pekelník visel za ruce, jenom kopytem se dotýkal podlahy. Co to děláš? Co to děláš? Vřeštěl a sloumal z provazy. Vždyť jsem ti slíbil, že ti tu síru semelu. Taky semelu, povídá mlinář, ale ty si taky sliboval, že mi pomůžeš. Rozvázal pytel a vysypal síru a to pekelné koření nahromadu přímo pod čerta. Ten jenom výhleně koukal, oči jako sova. A pak to začalo. Mlinář popato bažandí péro, co vypadlo čertovi z klobouku a začal ho s ním lechtat. A občas ho taky přetáhl pometlem, aby z toho ten pekelník nevyšel zase tak moc lacino. Čert vřískal a s rukama přivázanýma ke stropu skákal pěkně do kolečka zrovna po té hromadě síry a koření. Jen to pod tím jeho kopytem chrupalo. Za chvíli se celá ta hromada změnila v kopeček jemného černožlutého prášku. Tak a máme semleto, řekl mlinář. Smet to všechno do pytle a čerta odvázal. A kdybys příště zase něco potřeboval, jen co neostýchej a přijď.
čert jenom něco zahučel, popad pytel a byl pryč. Jen se za ním začmoudilo. No a od té doby měl mlynář zase pokoj.

0: Přivítáme potleskem Jirku Sováka.
1: Krásný dobrý večer, přátelé. No, i denně jste se pozval, abych něco humorného povyprávěl. Já jsem těch zážitků měl opravdu hodně. Na jeden vzpomínám, to jsme někam letěli s Láďou Menšíkem letadlem. No jak jsme čekali na to letadílko, já jsem dostal strašný hlad. Tak jsem šel a v takém obchůdku jsem si koupil 20 deka vlašského salátu. No, ta tetička mi to dala do takého papíru, který jsem si dal nahoru do kabely a šli jsme s Láďou do letadla. Posadili jsme se a já se dívám, že ten vlašský salát mi začíná nějak rozpadat. Tak jsem ho vzal a celý obsah jsem takto vlil do takového igelitového sáčku, který tam je připravený na to, kdyby se vám chtělo v letadle blít. No, teď jsme vyletěli, ještě řeknu, že v té době už jsme byli s Láďou dost známí herci, tak po nás všichni tak pokukovali. Najednou Láďa říká, Jirko, já jsem nějaký hladnej, nedal bys mi trošku toho vlastního salátu? Já jsem vzal ten sáček na to blidí a s lžičkou jsem ho Láďovi podal. Láďa se do toho obsahu pustil, přátelé, to vám mám říkat. Do 5 minut byly všechny sáčky nabití plné. Jak už tady bylo řečeno, jsem v důchodě a taky jsem měl takovou rozvahu, jaký je rozdíl mezi švýcarským, francouzským a naším důchodcem. Švýcarský důchodci ráno stane, posnídá a jde za zábavou. Francouzský důchodci taky po ránu si dá třeba kuřátku nebo něco a jde na procházku. No a náš důchodce jako já ráno stanu, dám si švýcarský acilpirín, zeberu si francouzský holej a jdu do práce.
2: No a už přichází další důchodci, ten známý nám Felix Holzmann. Zamíčku, dobrý večer, přátelé. Taky si bavili tří chlapí v hospodě, kdo má pitomější ženskou. Jeden říká, člověče, já mám tak blou bábu. Minule mi namazala do práce chleba s máslem a dala to opačnou stranou k sobě. Moje říká, no moje, když mi dává do práce salám, tak vždycky ho voloupí a místo salámu mezi chleba dá ty šlupky. A třetí říká, chlapi, to vůbec nic není, já mám tak pitomou ženskou. Minulý týden jsem mi koupil novou lednici a ta kráva pořád pere v rukách.
0: No, a pro dalšího důchodce si zajdeme na Slovensko.
3: Pán Josef Kroner. Dobrý večer. Knežovi sa narodilo děcko. Utekal do porodnice, však byl špinavý v monterkách, nechceli ho tam pustit. A tak kričí na Agnešu do prvého patra. Agneša, povez mi, koľko to děcko meria. Ty 50 centimetrů, že koľko to děcko váží? Že 4 kila. Že Agneša, prosím ťa, na koho sa to děcko podobá? Ale že ty ho nepoznáš. Potkala Silvia, taká mladá robka. Tak je Agnešu takú starú robku a tá Agneša zapýta, Silvinka moja, ako to robíš, že si taková veselá? A říká, teta, ja vedu ten bohatý erotický život. My si s mojím lahneme do postele, ja si zdelám gatečky, dám ich mojemu na hlavu, chodím veselá. Agneša došla domov, rozeslala postel. Jej starý Ignác došel. Tak si spolem lahli. Ona se začíná súkať, že si iba ty bombardia. Tlniče lásky. Tak si zdevala a fúkla to Ignácovi na nos. On len tak popotahol. Vyletel z postele, zažval. Agneša rožný a podaj mne flintu. Vletel sem v postele. Malý Jožínko sa ráno pýta starej mamy. Stará mama, vy ste včera ze starý otcem nekého v ložnici zabili, že? Jožínko, že ako si na to prišiel? A že ty si vravela starému otcovi, že neho na pokoji ten už stejne nestane.
0: Ještě pozvu jednýho Slováka, myslím, že je také hodně populární v této době určitě, Vlado Mečiar.
4: Dobrý večer, přátelé. Všetky vám srdečně zdraví. Víte, nebojte se, já se tak lehko nevzdám, protože mám důkazy, že Česi tam hodně Slovákom toho pobrali. Já vím, mám důkaz z historických pramenů, že takové Václavské náměstí bylo dřív Janošíkovo náměstí. A já mám už to bojování v krvi. Nebo aj můj starý otec, on byl za války velkým partizánem, on seděl na skale, tam měl gulomet, také velký gulemel. Mal můj starý otec. Číhal a střílal letadla. Počas celé vojny těch letadel zestřelil 60. Z toho byly aj dvě německé.
0: Jatkovičiar!
3: Dobrý večer, vážení přátelé. Milé děti, jednou se z ničeho nic rozhodl vlk sežrat babičku, že jo tak nastartoval kolo a jel přes lec jí sežrat. Potkala ho karkulka, zhodila ho z kola, rozlámala mu to kolo, zmlátila ho jako psa. Vlk jel domů, celou noc kolo svazoval a na druhý den jel znovu sežrat babičku. Zase ho potkala karkulka, zase ho zmlátila, rozlámala mu kolo. Svazoval a na třetí den se mu podařilo ten les projet. Otevřel dveře a přátelé, no tak Mírnix, Týrnix, babičku slupl. Lehl se místo ní do postele a čeká. Přišla karkulka a ode dveří už křičí, babičko, od čeho máš tak červený oči? On říká, od té doby, co svazuju kolo, ty krávo. Krásnou dobrou noc a nech vás fialová kráva Milka straší zelou noc.
0: Tak to byl přídavek hraní Ludka Svobody. No a už přichází můj poslední host, můj oblíbenec Jarda Štercl. Nazdár, přátelé. Jako starý nímolot, halalí. Vám teď řeknu poučku, jak zastřelit jelena. Potřebujete pušku, náboje a příručku, jak zastřelit jelena. Sedíte pěkně, len přijde, vy otevřete příručku a podle ní ho písnete. Teď vám řeknu, jak zastřelit medvěda. Potřebujete pušku, náboje, kámen, dvě esa, špendlík a příručku, jak zastřelit jelena. Sedíte na posezu, přijde medvěd. Vy po něm praštíte kameny, medvěd se strašně naštve a začne za vás šplhat na ten posez. Vy šplhá nahoru, jo, píchnete špendlíkem do vuka. On zakřičí, hergot voko. Vy řeknete, mám dvě esa. On řekne, to jsem z toho jelen. Vy otevřete příručku, jak zastřelit jelena, podle něho píchnete.
5: Moji milí, a to je všechno, co jsem si pro vás připravil. Věřím, že jak mě s váma, tak vám se mnou bylo dobře a veselo. Mějte se pěkně a zase někdy naschledanou.
6: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
7: Dobrý večer. V našem pravidelném přehledu se vystřídalo už mnoho programových typů, ale jeden zde ještě nikdy nebyl diskutován. A tak mi dovolte, abych mezi námi přivítal hlavního šéfredaktora pro televizní přestávky, doktora Lumíra Práskala. Dobrý večer. Doktore Práskale, než přejdeme k dopisům, které přišly na vaši, na naši adresu, já jsem si tady dovolil udělat stručný výběr. Mohl byste nám říci něco bližšího o vašem oddělení?
8: No.
7: Doktore, to jsou jistě závažné argumenty, ale já myslím, že to nemusíte brát tak ze široka.
8: Kromě toho, já jsem vedoucí.
7: No to jistě, doktore Práskale, to víme, že jste vedoucí. Už dlouho, že? Ale já jsem myslel něco bližšího o vaší práci, o vašich problémech.
8: Jedná se o televizní přestávky. Mnoho lidí tuto naši práci podceňuje. Hledí na ní, řekl bych, jaksi s despektem. A já bych jaksi na adresu těchto řekl toto.
7: No, to bude nejlepší, ano.
8: Podívejte se, my máme štáb, jak si v televizi, který čítá CCA, tedy jaksi cirka CCA, 30 lidí. A teď si uvědomte laskavě

0: Dneska bohužel nic.
1: Kolik přestávek ta naše televize odvysílala? To je nepoměr.
0: No, doktore Práskale, já v prvé řadě se přiznávám, já se trochu bojím. Já jsem v redakci nový, oni mě upozorňovali, že rozhovor s vámi nebude jednoduchý, že jak si máte spíš lepší písemný projev než ústní. Ale tohle jsem nečekal.

0: To prosím pěkně, to je na jednoho moc, to jsou šoky na hlavu. Hlavně F, kdybyste nezařazoval laskavě, to mě děsí přímo. Jinak v zásadě s vámi jistě souhlasím, přestávky jsou důležité. Mají, abych tak řekl, svoji platnost, že?
1: Podívejte se, to jste mě nalil.
0: Já ne, když jsme ani spolu nikde nebyli, to není ostatně mým zvykem.
1: Vodu.
0: Vodu, kam bych vám lil vodu, co pak se malé děcko?
1: Do mlýna.
0: No to snad, no.
1: Víte, ono se řekne přestávka. Ale vždyť si uvědomte její základní jaksi funkci. Co je?
0: Vám něco je, doktore?
1: Co je její základní funkcí? Její základní funkcí je oddech.
0: Oddech.
1: Nám například od 20 hodin 0,5 minut do remi fa. Do 21 hodin 30 minut běží napínavý film zdrsného prostředí.
0: Pardon, doktore, že se osměluji, kdybyste to vzal rychleji, prosím vás, souvislej a rychleji. Pardon, vy někam něco signalizujete? Vždyť jsem snad zase toho tolik neřekne.

0: a od 21:30 minut.
1: Jestli dovolíte, abych to rovnou sečetl. Od 21:40.
0: Náběží opět nesmírně zajímavý program.
1: Ano, to je vůbec zajímavý den, doktor.
0: Čili já mám vlastně 10 minut na to, abych jaksi ty lidi jaksi psychicky vzpamatoval z toho, co viděli předtím. A psychicky je připravil na to, co uvidějí potom. Čili já mám 10 minut na to, abych ty lidi dostal do konvice.
1: Tam
0: do kondice.
1: No to musí být těžká práce, doktore. Já jsem rád, že to potvrzujete. Možná by vás zajímalo, co tomu říkají diváci, co píší. Děkuji vám za nevšední zájem. Já myslím, doktore, že budete mít radost. Víte, zdá se, že televizní divák tak už nějak pochopil, že přestávka je pro něj z televizních pořadů nejdůležitější. Tady nám například píše Karel Bukvice z Trhových svin. Tuhle jsem se díval na televizní pořad a už jsem se nemohl dočkat přestávky. Také manželka mi přikázala, abych ji na přestávku určitě vzbudil. Nesklamali jste nás. Vaše hrající si koťata je něco tak výjimečného a perfektního, že by si tento pořad zasloužil lepší a hlavně delší vysílací čas a více reklamy. Váš Karel Bukvice. PS, manželka se nepodpisuje. Spí, protože běží hlavní program. Chce být čerstvá zase na přestávku. Tak co tomu říkáte, práskale doktore?
0: No to mě teda potěšila ta Bukvice.
1: Ano, to je dobře.
0: No podívejte se, my se jaksi do
1: Hudry. Už mě nestrašte, doktore. Raději mi řekněte ten nápad s koťaty.
0: To byl můj nápad.
1: Ano, a jak k němu došlo?
0: Já si povídám, mám to topit, nemám to topit. Tak jsem s nima zatočil.
1: Chcete říct natočil.
0: No,
1: doktore, já myslím, že to byl šťastný nápad. Dokladem jsou hned další dopisy. Tady nám například píše Jiřina Rovná, Plošinová z Prahy 6. Děkuji vám za vaši přestávku s koťaty. Na vaše koťata se dívám raději než na svoje koťata. Tolik tedy Rovná, Plošinová.
0: No to mě potěšila, Plošina.
1: Ano.
0: Podívejte se, my se jaksi do bubu...
1: Ano, to už tady bylo, doktor, už opravdu mě nechte na pokoj.
0: Do budoucnosti budeme snažit získat... pro naše přestávky delší vysílací časy. Ze současných 5 až 10 minut, já bych se chtěl dostat na 10, 20, 30. Narodil se prcem.

0: prosím, já prosím opravdu nerozumím, proč nám to říkáte, nebo...
1: Já se... V dětství jsme měli takovou říkačku a mě se to teďka vybavilo.
0: No, tak to nevadí, tak dobře, tak pokračujte, doktore, no.
1: Mám?
0: No jistě, no, co s tím, no, rychle pokračujte, prosím.
1: Je to jedno. Prstová šla,
0: provedu. Ale ne, prosím. V těch přestávkách samozřejmě pokračujte.
1: Chytla prcka za nohu.
0: Prce
1: cítí.
0: Jasnej člověk.
1: Netahy mě za nohu. Tak mě se to vybavilo celé.
0: Ano.
1: Celé dětství.
0: Ano. Já jsem slyšel, ano. To je dobře, doktore, že se vám nevybavilo něco z puberty, že? Tam už byly ty říkačky podstatně horší, pokud vím.
1: A víte, vždy vzpomínám.
0: Ne. To bych tady rozhodně nepřednášel. Já myslím, že byste se měl vrátit k těm přestávkám. Zůstal jste u 30-minutové.
1: 30?
0: Ano.
1: 40, 50, 60 ano. Minut. To je dneska prakticky už hodina.
0: Ano, správně, to je hodina.
1: 70, 80, 120 voltů.
0: 120 minut, ne? Vám se zase něco vybavilo, ne? A co prosím?
1: Oni mě doma předělávají elektřinu na proud.
0: Cože?
1: Z 220 na 120.
0: To je nesmysl, když tak ze 120 na 220. To je normální rekonstrukce pražské elektrické sítě, ne? No co?
1: Mě předělávají síťovku takhle.
0: Z 220 na 120. A proč? No přeci vám k tomu něco řekli. Přeci nepřišli do bytu s majzlíkama, ne?
1: Přišli tam s hajzlíkama.
0: Co říkali?
1: No tam ten největší hajzlík, ten říkal, že proje to tím, že snad nějak strašně žeru, nebo co.
0: Takže vám budou dodávat aspoň dietní proud. No prosím, je to možné, tak dokončete myšlenku, doktore, jestli to půjde.
1: 120 voltová přestávka.
0: Minutová
1: přestávka, to je jaksi dneska už ideál, jaksi nejen náš, jaksi v televizi, ale i a.
0: Konečně jste se našel, doktore.
1: Ale i ideál diváka.
0: Ano. Čili jestli vám dobře rozumím, práskající doktore, měla by se podle vašich slov stát televizní přestávka hlavním večerním pořadem Československé televize. Takže vlastně diváci se mají na co těšit. Tak to bude skutečně. Tak vám děkujeme.

0: Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Jestli dovolíte, já bych začal... Ano, Luděk také přišel si poslechnout. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější. No, prosím. No tak, jestli je to tvoje přání, pardon, Luděk mě žádá, abychom nechali deníček být a že bychom se soustředili na jeho nejzajímavější novou příhodu, novou známost tvojí. No ale Luďku, to je tvoje věc, já myslím, že ti neporadíme, to si neměl hlavně přestat mluvit, když se ti ta dívka líbila.
1: No jo, ale právě když já jsem nenalézal slov, jak se mi líbila.
0: No prosím, to chápu a řekl si aspoň, že je hezká.
1: Dobře.
0: No, jak si jí to řekl?
1: Řekl jsem, krása, krása.
0: Krása. A řekl jsi taky, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
1: No řekl, nejsem hloupé.
0: A tak to vím, že nejsi hloupé. Ale přesto, jak jsi to řekl?
1: No hned potom krása, krása jsem říkal, slečno, já jsem z ústavu.
0: Luďku, to není ta nejlepší formulace. Ty jsi měl říct, že jsi nějaký vědec, že jsi nějaký doktor.
1: No nějaký, ale jaký?
0: No, ten samý.
1: No jaký ten samý, když jsem ještě žádnej nebyl.
0: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
1: A já?
0: No jak asi přemýšlej.
1: A jo, nosil bych bílý plášť.
0: Ale prosím, prosím tě.
1: No nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo, když jsi doktor. Proč myslíš, že na to studujou tolik let?
0: Kvůli plášti.
1: No jistě, kvůli čemu jinému.
0: Tak kvůli plášti je rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
1: Cože?
0: Kvůli titulu ty.
1: Kvůli tyhle tudle. To dávaj taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
0: Co?
1: Co? Ty tydly dá ty. No ty titulu ty, jak jsi říkal teďka.
0: Já jsem o žádných nemluvil.
1: Ne? A proč jsi to teda říkal?
0: Já jsem mluvil o titulu ty.
1: Tak on říkal, teď říkal, že o nich nemluvil a teďka znova o nich mluvil, že jo?
0: Ale no, já ti nechci nic zapírat.
1: No to zapírat.
0: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu 5 let studuješ a máš ho titul.
1: Já jsem z toho blázen, tak já 5 let, nebo kolik, 6 studuju a...
0: No 6, správně 6.
1: No. No a mám ho titul nakonec.
0: No. Titul máš.
1: Co?
0: No 6 let studuješ a máš titul, já nevím.
1: A ty?
0: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kvůli ní doktor.
1: No tak, to je teda nejdřív ty lidáty a teď jsem doktor. No,
0: ty jsi doktor bez titulu.
1: A co je to za chlapa?
0: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za něj.
1: Tak já nejsem doktor a vydávám se.
0: Správně.
1: Tak to jsem teda podvodník, to ti
0: no,
1: děkuju.
0: Svým způsobem no. Ano. No zase si z toho ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si ji upoutal.
1: No?
0: A po létech, až bude ruka v rukávě, no tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip.
1: Ale co když bude chtít ukázat v občanku?
0: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují v občanku?
1: Na první ne?
0: No to bych řekl, že ne.
1: A na kolikátý?
0: No co já vím, možná na 6. na 7. tam už se ukazuje leco.
1: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
0: Cože?
1: Příslušnice? Tak bude chtít ukázat v občanku hned a první schůzce. To je jejich služební povinnost. A ještě bude chtít, abych se nafouk do balonku a ze zeleny.
0: No všem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušnice.
1: A jak to mám poznat asi tak?
0: No měla například uniformu?
1: Neměla.
0: No tak to nebyla příslušnice.
1: No ale a proč teda? A proč teda měla tu pistoli?
0: Počkej,
1: měla pistoli. A tu pistoli.
0: Jakou pistoli?
1: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví? Jak za ní běželi ty dva příslušníci? Oni asi měli nějaký cvičení.
0: To neuvěřitelný. Luďku, nezdálo se ti to?
1: No, nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, aby ti ji odevzdala, až se sejdeme.
0: To je její aktovka?
1: No.
0: A co je v té aktovce?
1: Jo, co já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
0: Tak se tam podívám já? Podrž mi ten deníček.
1: No to nezakážu.
0: Tak vidíš.
1: Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavej tedy.
0: Tady je zlato, drahý kamení.
1: Zlato, šperky. Drahý kamení. To má bohatou holku, vy? To si koupíme družstevní výstavu.
2: Počkej,
1: výstavku.
2: Ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
1: Zítra ve 20.
2: A chtěl bys jí vidět už dneska? Chtěl,
1: já už se nemůžu dočkat, no, ona je vědět. Tak hez.
2: Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
1: Jo,
2: no, určitě
1: to, bys, no, to bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
0: co
1: chytrý.
0: To je tohle? Tady je i pistole.
1: Pistole, no ještě, že jsi mi to připomněl.
0: A co?
1: No jo, teď já jí slíbil, že odprásknu ještě jednoho chlapa.
0: To se nemůžeš udělat.
1: To jí nemůžu neudělat, no to jí musím udělat. To, protože
0: a kterýho chlapa?
1: Já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový, to uděláš. Prásk, prásk a je to. Ty máš smůlu.
0: Proč bych měl smůlu?
1: No jo, Šimek Miloslav. Pod kamenem 10 Praha.
3: No a ty to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plat.
1: No právě to ona myslela, abych tě odprávěl, že ten plat budeme vyzvedávat za tebe.
2: Ne, ale dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče nějaký strašně chytrý, vi?
1: Je a hezký.
2: Hezký, těšíš no, se na ní, vi?
1: Těším, strašně no, se na ní těším.
2: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Budeme na okrsek a oni tí se ženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
1: jo,
2: dobře dopadne.
1: Jo, slavnější než ten doktor z titulu,
2: no, určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
1: Tak to já se těším. Vzhůru za nevěstou.
4: Nebojte se, my vás neukousneme. Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
1: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
4: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
1: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
1: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
4: Ona řídila ten motocykl?
1: Ne, ne, ona bydlí u nás v baráku ve třetím patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím... přilbě.
4: Slyšte, pane řidiči, ano, nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
1: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka Pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá...
1: hezký.
4: Umaštěný celý.
1: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
4: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
1: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
1: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
1: No, to je zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Víte se, za co máte tuhletu dírku, ta jediná není zarezlá?
1: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
4: Prosím vás, za co vám to štípli?
1: To mě štípli za nečitelné číslo.
4: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
1: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: Co máte tuhle tu dírku?
1: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
4: Slyšte, máte vůbec k tomu auto nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
5: Já taky. Je.
4: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
5: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
1: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
4: No a co bylo dál?
1: Co?
4: Co bylo dál?
6: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
4: Prosím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
6: No, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. Takový reflektory mám.
4: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
6: Ano, to je hezká příhoda.
4: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
6: Tam vozím tchýni.
4: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
6: No tak teďka už jsem si zvyk, ale dřív běhala vedle auta pěšky.
4: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
6: No trošku zdržovala, ale na světlech nás vždycky doběhla.
4: Na zelenou. Na zelený, správně. Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
6: Kterou?
4: Tuhle.
6: Tu mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
4: Co se k tomu došlo?
6: No, já mám totiž na autě zahrádku.
4: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
6: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
4: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
6: Na auto nebo na hlavu?
4: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
6: Všechny. Máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
4: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
6: Děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
4: Vlevo. A jděte opatrně, prší tam.
6: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej? Přátelé, je až s podivem, kolik vlastně občanů se nám ještě dneska nazývá halo. Pochopíte to, přátelé, já takovému občanovi zavolám a on se mi ozve nic neříkajícím a věc ještě pouze komplikujícím slůvkem halo. Ovšem, já takové ptáčky vytrestávám, jo? On řekne halo a já řeknu těší mě a směji se. Přátelé, já se směji.
7: No, já myslím, že by neškodila malá ukázka telefonního rozhovoru.
6: Přístroj.
7: Přístroj je tady, kolego. Rozhlédni se, tady je Belův přístroj.
6: Ano, přátelé, zde je přístroj starého Beli. A já myslím, že nebude od věci pro ty, kteří vidí přístroj prvně, nejprve přístroj popsat.
7: Ano, přístroj popíšeme, již hledám tušku, kolego.
6: Kolego, mě se jedná o ústní popis přístroje.
7: To jsem pochopil, kolego, buď rád, že vtipnou narážkou obracím záležitost. Žert, no, přeci, tady nemůžeš popisovat telefon, kolego, to je nošení dříví do nosa, to je podceňování diváků, to by se nám mohlo vrátit jako bumerang. Tady přeci všichni diváci telefon znají.
6: No, ty toho znaj, prosím tebe. Se na ně podívej, Tamhle ten vypadá, že neví vůbec nic, například.
7: To je můj strejda, laskavě nech naši rodinu na pokoj. Starej se o svý příbuzný, ty seděj tamhle.
6: Jež, my jsou tady taky. Nazdar Jindro, kde se tady vzal?
7: Polepšovna má vycházky.
6: Co dělá teta? Nic, vej. No jo, ona nikdy nic nedělala.
7: Ty jsi po ní, vej.
1: tak ať si jde lehnout. Já, Jindra je tady. Ty příbuzný jsou jako vši, ty vlezou všude.
7: Oni tě pokračují.
1: Už jsou za mnou i v televizi.
7: Pokračují.
1: Vážení příbuzní, milé vši, přátelé, dobře, Jindra z Brdu. Tento přístroj, který zde spočívá na stole, přátelé, neboli jak my také odborně říkáme, na stolní desce, která je v našem případě oválného charakteru, že ano, nemá žádné rohy. Kráva má dva.
7: Prosím tě, když už chceš něco popisovat, starej se o přístroj. Řekni, jaký je to typ.
1: Přátelé, podíváme se, toto je známý typ H2SO4, no. Žádno, takzvaný oddělitelný. Přátelé, tato část, kterou já držím v ruce, která je momentálně vůči mně z vašeho pohledu oproti vám momentálně levá, levý v obě. Tak to je část takzvaná lehká neboli zvedací latinsky rukodržadlová. Skládá se z dalších počástí. Zde je část ušní, ústní, na krční půdu až zítra.
7: To si myslíš ty, kolego, zítra dej s hlavou, už volali třikrát.
1: No, to je pravda, přátelé, zítra jdu s hlavou, něco mi tam klepe, to budou asi ventily.
7: Oni ti řeknou, co to bude, no. Třeba je to zapalování, no, on tě prohlídnou.
1: No. Toto je část zvaná těžká, neboli sedací, pač ona nám sedí na té stolní.
7: Nech tu desku, sedací latinsky.
1: Sedací latinsky, bidetní, že ano. Skládá se z dalších počástí. Zde je například číselnicový okruh, jo. Zde jsou čísla, že? Jako například různá čísla.
7: Řekni aspoň jedno, to jak jsme cvičili, no. To s tím bříškem, to umíš, no věř si.
1: S bříškem je kondelík.
7: Jedno číslo má bříško jako kondelík, no.
1: Šest. Přátelé, šestka vlevo dole. Přátelé, já vezmu libovolný ukazovák. Vetnu do již zmíněné šestky, že co se s tím budeme párat, vyvin sílu S. Směrem ku, to znamená kupředu, že? Zde máme takzvaný zaražeč a zde nám funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, ještě jednou si to znamená. Vezmu libovu, vetnu, vyvinu, vyrazím, dorazím se a zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Prosím vás, klid, dávejte na ty věci pozor. Já to nebudu několikrát opakovat.
7: Skutečně, soustřeďte se trochu, kolega tady dělá práci. Navíc, to máte znát z domovů tohle. To jsou jedni a titíž, kolego.
1: Jak malí kluci.
7: Skutečně, děvčata, jako malí kluci, já vás nepoznávám.
1: Jedni a titíž.
7: Vy jste měl přesadit, kolego.
1: A přesadím všecky. No.
7: Nebo vám sebereme svačiny a dostanete až na konci školního roku.
1: A levo kousan. Od kolegy.
7: Ty jsi taky hryznek, jak tě znám.
1: Tak prosím vás, se sklidníme. Posledněte, já nechci slyšet špendy. Neustále slyším špendlíky. Myslíte, já mám času dál? Při stisku tohoto, přátelé, i tento, vidíte to, a teď to zrovna nefunguje, jo, ale jo, stisku, tohle je moje taková libuska, to já vykládám nejradši tohle sto. Stisk prskaznete, vidíte to všichni, prosím vás, i ti vzadu, co?
8: Ne, jestli ne, tak mi to je jedno.
2: Budeš máma, já budu táta a budeme volat své dceři. Aby to tak dlouho netrvalo, tak ji budeme volat do ciziny.

0: Dobrý den, jsem tady dobře v seznamovací kanceláři, nejsem, já jsem vlez zase
1: jinam. Jste, nebuďte nervózní, jo. pojďte dál.
0: Děkuji.
1: Jste tady úplně dobře, co byste potřeboval?
0: No, podívejte se, já jsem se bosnul v takový nežádoucí situaci.
1: No, ano.
0: Já bych se potřeboval seznámit se ženou.
1: Se ženou. To je mi jasný. A aby vám bylo jasno, no. Chlapi tady s chlapama neseznamujeme, víte?
0: To mi tak ani moc nevadí, víte, no. Pán, s těma já už se znám. My tam u nás máme takovou dobrou partu, oni už taky čekají, jak to se mnou dopadne, no, víte.
1: Dobře.
0: No tak to bych byl jedině rád, kdyby to se mnou konečně dopadlo dobře.
1: No helejte se, aby jsme se nezdržovali. No. Jakou ženu byste si asi vedle sebe tak představoval?
0: No tak podívejte se, to si můžu vybrat. No,
1: tak jistě, z toho, co tady máme na skladě, tak samozřejmě.
0: Máte něco čerstvýho?
1: Jak čerstvýho?
0: No jak čerstvý, abyste mi nenabízel nějaký ženský, který už tady leží dlouho, víte?
1: Stojte, to vám může být jedno, jak dlouho tady leží.
0: No, to ne, to
1: hlavně, aby vám dotyčná vyhovovala.
0: To není pravda, jak tady nějaká leží dlouho, tak je vidět, že o ní není valnej zájem. Já pak kvůli vám s nějakou takovou nebudu celý život, čověče.
1: Počkejte, snad nezačnete křičet, vy mi tady něco vyčítáte a já jsem vám vlastně ještě nic nenabízl.
0: No právě proto, že jste mi nic nenabízl, čověče, to jsem byl předloni tamhle v Hamburku a jen jsem vešel do toho.
1: Do čeho?
0: Dovnitř, že jo? Tak kolem mě bylo ženských, to byste koukal.
1: To volte, snad si nechcete plést naši seznamovací kancelář s nějakým vykřičeným domem.
0: No já nekřičel, to oni, když mě vyhazovali.
1: A proč vás vyhazovali?
0: No ať jsem zdůrazňoval, že jsi nějakou pracovitou, který nejde o peníze.
1: Helejte, a co jste jí nabídl?
0: Co jsem jí mohl nabídnout? Akorát tak příslib, že... že si ji vemu.
1: Aha. A jakou ženu byste si asi jak představoval od nás?
0: Taky takovou. Mě to radila máma, víte? Ona má máma.
1: Já chápu, vaše máma, no.
0: Má máma má o mě strach.
1: Ano.
0: Ona má strach, abych taky nějaký konečně nesed na led, víte?
1: Nesed na led?
0: Na led, no.
1: Víte, neříkala na led.
0: Na led?
1: No na led.
0: Jako na hlavu? No.
1: Ne. Jako na lepidlo.
0: Co bych jí sedal na lepidlo, čověče? Že se podívám, kam si sedám, když mě pozve.
1: Počkejte, no ne, to se tak říká. No. Sednout někomu na lep. To je jako kdybyste nějaký skočil na špek.
0: To jo, to bych skočil. No. Já nemám rád hubený.
1: No. Tak vidíte, už začíná mít jasno. No. Takže hubenou nechcete.
0: Ne, to si radši připlatím. No. Ona máma říká, aby něco zmohla. A měla by mít taky sílu v nohách.
1: Sílu v nohách. A proč zrovna v nohách?
0: No, páč, ono k nám je to do schodu, víte, ano. A teďka ono nosit teďka ty těžký tašky nákupní. Ano. A to uhlí a kojit přitom, co, víte.
1: Počkejte, snad nebude kojit, když ponese uhlí, ne?
0: No a co, když budu mít hlad?
1: Cože?
0: Co, když bude mít hlad kluk?
1: Vy máte kluka.
0: No já ne, ale ona bude mít.
1: S kým?
0: No to je jedno, hlavně aby měla kluka. Aby mě zastal, až budu starý, víte? My máme taky ovocný stromy a ty koruny a třeba s těma korunama, třeba s tím se všim,
1: no počkejte chvíli, nechcete teda nějakou rovnou?
0: No rovnou, ty křivou nechci, víte? Lidi smáli, že jsem si špatně vybral kvůli vám.
1: Já myslím, jestli nechcete nějakou rovnou s dětskem.

0: tak nejde o lásku, že jo?
1: Ne, mě jde spíš o sílu.
0: Ano. Vy potřebujete takovou ženu nějakou, aby měla výdrž.
1: No jo, no tak...
0: Aby něco zastal. O sílu vám,
1: no, co tam no, máte, no?
0: Co tady mám? No mám tady jednu lehkou atletku.
1: Lehkou nechci, já už jsem vybouřenej.
2: Mě nechcete rozumět, to je sportovkyně, lehká atletka, hází kladivem.
1: Steklou taky nechci, mě ještě chybělo dostat kladivem. Čo?
2: Steklá není a když nechcete, já ji škrtám. No. Pak tady mám jistou Martu, počkej, já to nemůžu jméno přečít, Marta Buková.
1: Buková, Buková, Martu Buková, to je divný jméno, člověče, to je divný
2: jedno,
1: jméno.
2: Jak se jmenuje, ne? Co? Buková se jmenuje, Buková. To se stejně teď změní, až si vás veme, ne? Ve se jmenovat podle vás?
1: No jo, vlastně. Luděk.
2: Podle vašeho příjmení se bude jmenovat, ne? Jaké ráčíte mít příjmení?
1: Já Jedle.
2: No, tak vidíte.
1: No, vidíte.
2: Tak slečna Buková se teď bude jmenovat Jedlová.
1: Jedlová, čověče, to jste to narovnal teda. Jedle to ještě šlo Jedlová, to je, když...
2: Já už nevím, jak s váma, tak když se vám to nelíbí, ať si slečna nechá své dívčí jméno, ne?
1: Jak se potom bude jmenovat?
2: No Buková, no. A vy se budete jmenovat Jedle, no, no každý si necháte
1: svý... Čeče, vy to vylepšujete, čím dál tím líbíte, jak bude vypadat ta vizitka na dveřích Buková Jedle. To k nám za chvilku začnou jezdit pro dříví.
2: Já myslím, že za své jméno se nikdo nemusí stydět.
1: Ne, ne. Pro zajímavost, jak vy se jmenujete, že jsem tak smělej, víte?
2: No jak, normálně, Hroch.
1: To se nestydíte, čověče.
2: Proč bych se styděl? No. Já jsem na své jméno hrdý.
1: Hrdý ještě.
2: Táta byl Hroch, děda byl Hroch, my jsme slavný rod Hrochů.
1: Jo, jo, jo, a odkaď, helejte?
2: No z Píšťan.
1: To je logický, tam je bahno, víte?
2: Helejte se. Nechte si toho, vyjedle,
1: no.
2: Řekněte mi, jestli vám mám rezervovat tu Bukovou.
1: Je opravdu silná.
2: A to víte, že je jako bejk.
1: Člověče, no dovolte laskavě. Snad jako bík, ne?
2: No. Tak promiňte, jedle.
1: No nic se nestalo, Buku. Teda Hrochu chci říct. No, no. Už se mě zblbnul, člověče.
2: Hlavně buďte rád, že dotyčná je silná.
1: No a jak to víte, že je silná?
2: No tak vždycky tady o poutích zápasí s medvědicí, no.
1: A vyhrává?
2: Tak. Musím přiznat, no. Minule prohrála.
1: A nebo vy se mi radši teda seznámit s tou medvědicí?
2: Víte, já vám nerozumím, proč jako?
1: No když vyhrála.
2: No snad byste si nechtěl vzít medvědici.
1: No hned ne, samozřejmě nějaký čas bych s ní musel chodit, ne?
2: Přece já nevím, to jsou chutě vzít si medvědici.
1: Hejte se, vy jste ženatej.
2: No jsem.
1: No víte, když si někdo může vzít Hrocha, proč já bych se nemohl vzít medvědici? No. Naschledanou.
3: No tak, vážní přátelé, je to taky pravda, já už jsem toho projel hodně. V životě. Byl jsem, ku příkladu, to by asi málo kdo věřil, ani mě se tomu nechce věřit, byl jsem také na polárním kruhu. Polární kruh, to je takový veliký kruh, jo, přímo polární, tam je půl roku noc a půl roku den. Tam má každý na všecko dost času. Tam jsou takový inteligentní zvířata, jmenují se tučňáci. To je takový inteligentní zvíře, tenhle ten čutňák. Když k němu přijdete, jo, a uděláte mu před obliče, teda jak má zobonos, ksichtoklap. Když mu před ním uděláte takhle, jo, tak on se lekne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Potvora mizerná, prudce inteligentní. No ale eskimáci, ty jsou tam taky, ty zase mají moc hezký zvyky, třeba když vy tam přijdete jako host do toho, nebo tu kůži, jak mají, když tak dostanete pod kůži konečně, tak oni vám ze slušnosti nabídnou svoji vlastní ženu. Místo židle asi... Nebo nemají sušenky po ruce, tak nechají kousnout do manželky. To je, myslím, velice pěkný zvyk, kvůli tomu tam pojedu zase. Ale zase bez Šimka. Ale i jinde mají hezký zvyky, třeba na Sicílii mají zvyk, ten se nazývá krevní msta. To spočívá v

0: Že když jdete k doktorovi, jo, a on vám veme krev, tak vy se mu za to pomstíte. Blízko Sicílie, vážení přátelé, zjevuje se nám ostrov Kréta. Tam jsou takové staré stavby, starobylé, že? Takzvané kreténské stavby. Tyhle ty stavby jsou významné právě tím, že to stavěli skuteční kreténi. No a tam taky v poslední době bojují proti negramotným. Mají velmi pěkné výsledky, už jich hodně potloukli. Teďka už každý tam musí mít gramo. Tam se lidé živí průmyslem, zemědělstvím, někteří blázni dokonce i jídlem. V létě tam pěstují boby, v zimě na nich jezdějí. Tam je veselo. Taky jsem byl v Súdánu, v Lichánu jsem nebyl. To jsem nenašel. Jednou jsem, vážení přátelé, prolez Maltou. Ale to jsem byl zafláchaný a takovej zatvrdlej, víte? A natvrdlej. Ale teďka už jsem zase na měkoho, protože jsem zase mezi vámi. To jste to dopracovali. Taky jsem byl v Austrálii. Tam se nám, vážení přátelé, v poslední době rozmnožili lidojedi. Co budeme dělat? Asi nic. No, podívejte se, vážení lidojedi. Vážení přátelé, co je to za lidi, tyhle ty lidojedi? No, oni jsou to lidi jako vy, tedy jako my. Oni jedí maso, že jo? Oni jedí vepřový, hovězí, tlustý, libový. A nejradši mají lidový. Potom by se mohli utlouct. Taky se utlučou někdy. Já jsem s nima taky stoloval. No, spíš tak zpovzdálí, bač přeci jenom oni strašně mlaskají. To mě bylo žinadní. Ale oni nás, jak my tady žijeme všichni krásně pohromadě, tak oni nás mají strašně rádi. Přátelé zlatí, drazí. Vy mi to možná ani nebudete věřit, ze srdce přímo rovnou do obličeje. Ale já jsem z toho byl úplně dojemnej. Já jsem ještě vykládal o vás a o bohnicích, no jo. Ty z toho byli úplně na větvi. Já je musel sundávat do holu. Oni říkali, že vás prý mají vůbec nejradši. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšej.
1: Dobrý večer, milé děti, vítám vás při sledování decentního večeru. Decentního večeru, který chceme dnes zahájit decentním večerníčkem. V našem pravidelném pořadu, co mi Chůva vyprávěla, ve kterém vám představujeme známé pražské herce, vám dnes chceme představit herce divadla Semafor Luďka Sobotu. Dobrý večer, mistře.
0: Dobrý večer, milé děti.
1: Mistře, kterou pohádku máte v podání své Chůvy z dětství nejraději?
0: No tak já jsem měl nejraději tu o tom chlapovi.
1: Ano, to je velice milé, ale kdybyste laskavě pro naše děti chlapa trochu upřesnil.
0: No tak jak se válel v tom křoví?
1: Ano, tak takový chlapů znám bohužel také více. Několika jsem dokonce pomáhal z křoví zase na nohy. Jeden vám byl podobný, ale o to teď nejde. Ještě něco blížšího chlapovi.
0: No, jak přišla ta Šípková, jo, a teda Růžena a políbila ho, a on potom... Počkejte, to bylo v obráceně. To byl Šípkovej Růženec.
1: Pardon, byla vaše Chůva normální?
0: To už si nepamatuju, to už je dlouho. To už je dlouho.
1: A na pohádku si snad rychle vzpomenete, já bych vás jinak musel ze studia vyrazit.
0: Děkuji.
1: No, prosím.
0: Kalhoty nosím. Teď nevím, kdo si to tam dával 20. Ne, počkejte, to nebylo 20, to bylo 1000, ona spala 1020. 20 000, Helgo, kdy já to vrátím, ty prachy.
2: Mistře, to já myslím, děti nezajímá, když splatíte nějaký svůj dluh. Neznáte sakrajnou pohádku lépe?
0: No, znám jednu ještě lépe.
1: No, kterou?
0: Kterou? Chcete vědět? To je operník.
1: Přímo v operníku?
0: Přímo v operníku ne.
1: Tak o čem člověče?
0: Tak o čem člověče už konečně. Je to o takový chaloupce a ta byla celá z perníku.
1: A konečně. Tak, milé děti, dnes, než usnete, uslyšíte v podání Luďka Soboty, tedy snad, pohádku o perníkové chaloupce. Mistře, přejděte si rychle do studia na mikrofon číslo 2 a dělejte, některé děti už nám usnuli bez pohádky. No jděte.
0: Já už taky špatně slyším.
1: No, to jsem si všimnul. Na dvojku. No jděte na dvojku.
0: Já už si, kam jste říkal, já si na už dvojku. Taky nic nepamatuju.
1: Co, jděte na dvojku. Nechte toho. Nechte toho, není vás slyšet. Přestaňte to očichávat. Říkal jsem na dvojku, ne? No jistě, na dvojku, jděte. Narovnejte si mikrofon a jedem. Slyšte, snad budete mluvit ústy, ne? Ukažte, já vám to naměřím sám. Takhle, to bude dobrý, no. A čekejte, kamera si vás veme.
0: Co jste povídat?
1: Kamera si vás veme, čekejte.
0: No, čekám, která si mě veme už.
1: Asi neveme žádná, když tak ze soucitu. Říkám, že kamera si vás veme. Ostatně už vás to bere, ne?
0: No, už mě to draplo.
1: No, konečně. Tak jedem.
0: No, tak jedem. No, tak, milé dí, to byla taková chaloupka, jo. A tam byla celá z perníku. Ale celá, tam bylo všechno z perníku. Tam bylo z perníku, i například tam bylo z perníku. Teď nevím, ale hodně. Hodně to bylo. Například Heraklitový desky byly. A teďka Jenček s Mařenkou, takový chlap se ženskou, jdou v lese v noci, teďka tma, už je taky horkou, už je taky, oni jdou, běžej, zakopnou, padl. Střih, milé děti, pryč od toho. Teď se podíváme raději někam jinam. Podíváme se raději do chaloupky, co se nám tam děje. Tam v té chaloupce bydlí taková babička, zlá už taky, taková nepříjemná. Přímo ježibaba to je. Co se budu s babou párat? No a ta už taky čeká hosty, proto zatopila v peci. To už je jí takovej zvyk soukromej. Helgot, já nechal Jeníčka v lese zase. Co nám to tam dělá ten Jeníček v tom lese? On to nějak nemůže najít, nebo co? Ten už z toho ze zoufalství leze po strome. Jednu chvíli je z toho vložený na větvi. Ale právě v tu chvíli, když je na té větvi, tak v dálce vidí najednou takovýhle, teda chtěl jsem říct, malinký světy a rychle ze stromu dolů, šup dolů s Mařenou a rychle do chalupy, šupy, dupy. Babička jim otvírá dvířka u vrátek, následuje srdečné a upřímné uvítání, že... srdečně a upřímně po sobě s babiznou skočej. Ta babička jim ukazuje ten svůj interiér, že má to tam moc hezké, má tam ku příkladu také starožitný ten kurníček. Já nevím, co to do baby vělo, přeci jenom staříček už taky neví roupama, co má dělat. Ona, prosím vás, tomu Jeníčkovi nařízla prstíček, jestli prej už je dostatečně zdatnej. Pochopíte ten rozum stařecký zdat, přitom on byl zdatný, byl to takový pořízek. Naříznutý zdatný a teď oni do toho začali říkat. A jestli my bychom také nemohli nestrčili, alespoň dva prstíčky nemohli nestrčit. Smolíčku, pachlíčku, otevři nám svou světničku, za hory, za dolin. Nasaďte mi ty parohy!
1: Zpamatujte se, parohy máte doma. No, musíte to vrátit. No, chyťte se. No, chyťte, prstíčku se chyťte, prosím vás. No, od kurníčku znova. Kurníček.
0: Ona mu nařízla kurníč. On to říká, jestli už je dostatečně zdatný, kurníček šopá, to nedám dohromady. On jak byl zdatej, no, tak on z toho kurníku vlít jako slepice. Tam byla lopata takhle v obře a vedle tý pese, on tu lopatu popad, jo, a celý to tam přestavěl. To jsem si zase splet s nějakou jinou akcí. On tu lopatu... On tu lopatu popad, hodil na ní mařenku. Ten už neříká nic, to je jedno. Ono s mařenou už to taky nebylo k vydržení. Šup s ní do pece a teď si tam si šibabou žijou. Dá! Šťastný a spokojný, hodně zdraví. Všechno nejlepší do novýho roku. Mají se rádi a perník už mají taky plný zuby. Bylo to někde u Pardubic, ta baba byla o 15 let starší.
3: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy. Když se...

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Příprava dálnice D55 na Slovácku se posouvá. Dopravní a energetický stavební úřad zahájil řízení pro druhou etapu úseku na Pajdla Babice. Více než 5 kilometrů dlouhá dálnice povede kolem Spytihněvy a Babic a napojí se na už hotový úsek směrem ke Starému Městu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy jasno s 28 až 31 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Krajský soud v Brně porušil práva Břeclava na Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy při rozhodování o jeho vazbě. Podle ústavního soudu dostala obžaloba k dispozici 8-stránkové vyjádření státního zastupitelství, se kterým se ale Jiříkovský ani jeho obhájce nemohli předem seznámit a reagovat na něj. Krajský soud se proto bude jeho vazbou znovu zabývat.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy jasno s 28 až 31 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbálová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixen Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Další část obnovy Hustopečského hřbitova je hotová. Město převzalo nové chodníky, parkoviště a příjezdovou komunikaci ke krematoriu, které mají zlepšit a hlavně zvýšit bezpečnost přístupu ke smuteční síni. Práce trvaly 2 měsíce a vyšly na 5 200 000 korun, tedy o 2 miliony méně, než předpokládal projekt.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy jasno s 28 až 31 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: Výpadek důležitého léku na rakovinu prsu se má v Česku zmírnit. Do lékáren v těchto dnech míří více než 10 000 balení tamoxifenu. Část už je dostupná a další dodávky jsou zajištěné i na podzim. Problémy vznikly poté, co dva výrobci postupně přerušili dodávky a na českém trhu zůstal jediný dodavatel. Pokud pacientky lék ve své lékárně neseženou, mají se obrátit na jinou lékárnu svého lékaře nebo onkologické pracoviště.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy jasno s 28 až 31 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixen Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: IO slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.mestokyjov.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Příprava dálnice D55 na Slovácku se posouvá. Dopravní a energetický stavební úřad zahájil řízení pro druhou etapu úseku na Pajdla Babice. Více než 5 kilometrů dlouhá dálnice povede kolem Spytihněvy a Babic a napojí se na už hotový úsek směrem ke Starému Městu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy jasno s 28 až 31 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Pozvánky na vinařské akce, finalisté Vinaře roku 2026 a taky pozvánka do Bzence na vína ze zámku, která proběhne už tuto sobotu. No a přidám taky nejnovější výsledky Mikulovské podoblasti v rámci nominační soutěže do Salonu vín České republiky. To jsou moje dnešní vinařská témata a já jsem Rastino Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz.
2: Rádio Jih Cymbálka.

0: Jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Národní soutěž vín Mikulovské podoblasti, která předchází celostátnímu finále do Salonu vín České republiky, právě vyhlásila výsledky. A letos šlo hlavně o jedno vinařství. 16 komisí hodnotilo ve Válticích více než 700 vín od necelé stovky vinařů. No a šampionem se stal, tada, Riesling Rýnský výběr z Roznů 24 od vinařství Miroslava Volaříka z Mikulova. Ten navíc ovládl úplně všechny kategorie bílých vín s Rieslingem Vlašským v polosuchých a polosladkých a s pálavou mezi sladkými víny. Medaile si ale odvezla i další vinařství, Svoboda z André Rose, BV vinařství za Merlot, Šato Valtice, vinné sklepy Valtice hned ve dvou kategoriích, a to u šumivých i perlivých vín. Nejlepší kolekci pak představila Bohemia Sekt. No a pokud byste si chtěli takto všechny ochucnat, tak letošní pálavské vinobraní 11. až 13. září v Mikulově bude jediná vaše příležitost. Gratulujeme všem úspěšným vinařům.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na rádiu Jih.

0: Jindřichem Zavínem na Rádiu Jih.
1: A teď soutěž Vinař roku. Než vyhlásí své vítěze, a to se stane už příští týden, ve středu večer, ukázala svoji osmičku finalistů, ale po pořadě. Do prvního kola letos přihlásilo vzorky 70 vinařů a bylo jich celkem neuvěřitelných 666 vín. Číslo zní hrozivě, ale věřím, že ta vína byla naopak skvělá. No a následně z nich odborné komise vybrali 8 nejlepších vinařů. A ty jsou Martin Čapka, Mikrozvin Mikulov, Milan Sukal, vinařství Volařík, vinařství Štěpánek, vinné sklepy Skalák, zámecké vinařství Bzanec a BV vinařství. Tak o celkovém pořadí rozhodne až Mezinárodní degustační komise, složená z nejednoho degustátora s titulem Master of Wine až příští týden. A toto dává mimo jiné i soutěži velmi cenný punc kvality. Tak držíme palce všem finalistům. No a příští týden si řekneme víc.
0: S Jihem Zavínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Vína ze zámku, to je akce, kterou letos už po 13. pořádá zámecké vinařství Bzenec. O té jsme mluvili i minulý týden. Pro připomenutí, na jednom místě mnoho zámeckých či aristokratických vinařství, ale k tomu i speciální tematické stánky z víny. Ale abych byl konkrétní, letos to bude celkem 124 vín ze 12 zemí, včetně takové Tasmánie anebo Jihoafrické republiky, kteréžto na této akci ještě nebyly. Novinkou je ale i přehlídka vybraných vinařů ze Slovácka a jejich vín, co mají v salonu vín, taky Riesling rýnský, co by královská odrůda. I proto má letos extra stánek s názvem Rýňáky bez hranic. Samozřejmě, že budou i šumivá a perlivá vína a dvě parádní řízené degustace. Jednak na téma Bordeaux a zmiňovaná Jihoafrická republika. Ta nabídne velmi zajímavou exkurzi do tohoto vinařského regionu, stojí za účast. Jak už se stalo dobrým zvykem, o atmosféru se postará živá jazzová kapela, ochutnat můžete letos nově třeba i africkou kuchyni, ale i české prasátko, taky skvělou kávu, sýry a uzeniny z Tyrolska. No zkrátka, dobře, nezapomeňte, tuto sobotu 15. srpna v Bzenci v Zámeckém parku startuje se od 14. hodiny. Místa je tam dost, hlavně toho ve stínu. Tak více se dozvíte na webu zámeckévinařství.cz.
0: S jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádio Jih.
2: Rádio Jih Cymbálka.

0: jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Co by to byl za vinařský magazín na rádiu Jih, kdybychom se nepodívali i do kalendáře vinařských akcí. Tak si pište. Blatnice pod svatým Antonínkem, Bořetice, Bzenec, Čejč, Čejkovice, Dobšice, Dolní Bojanovice, Dolní Dunajovice, Hrušky, Hustopeče, Milotice, Mikulčice, Mutěnice, Nový Šaldorf, Sedlešovice, Pavlov, Polešovice, Popice, Přítluky, Rakvice, Šatov, Uherské Hradiště, Váltice, Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Vrbice, Vrbovec a taky Znojmo. No a já se za vámi těším zase příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovíno.
0: S jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Krajský soud v Brně porušil práva Břeclava na Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy při rozhodování o jeho vazbě. Podle ústavního soudu dostala obžaloba k dispozici 8stránkové vyjádření státního zastupitelství, se kterým se ale Jiříkovský ani jeho obhájce nemohli předem seznámit a reagovat na něj. Krajský soud se proto bude jeho vazbou znovu zabývat.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy jasno s 28 až 31 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Huci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixen Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
1: Další část obnovy Hustopečského hřbitova je hotová. Město převzalo nové chodníky, parkoviště a příjezdovou komunikaci ke krematoriu, které mají zlepšit a hlavně zvýšit bezpečnost přístupu ke smuteční síni. Práce trvaly 2 měsíce a vyšly na 5 milionů 200 tisíc korun, tedy o 2 miliony méně, než předpokládal projekt.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz. Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno s 28 až 31 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: Jihomoravský kraj místo vyhození pošle dál starší, ale stále použitelný nábytek. Z budovy biotechnologického inkubátoru InBit poputuje do nábytkové banky pro Brno a Jihomoravský kraj zhruba 30 skříní, stolů a dalších kusů vybavení v hodnotě kolem 100 000 korun. Nábytková banka je pak předá lidem, kteří si nové vybavení domácnosti nemohou dovolit, například samoživitelům, seniorům nebo rodinám v těžké životní situaci.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer jasno, noční teplota 16 až 13, jaký bude víkend, zítra na jihu Moravy jasno, naměříme 32 až 35 stupňů, v neděli jasno, později odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti na polojasno, k tomu dokonce 34 až 37 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cimbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixen Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Sucho a horké počasí výrazně poškodili fotbalová hřiště na jihu Moravy. Některá jsou v tak špatném stavu, že se na nich nedá hrát a kluby musí domácí zápasy přesouvat k soupeřům. V Pozořicích například vyschly všechny tři studny, které zajišťovaly zavlažování, problémy s vodou mají také v Popicích a Velkých Pavlovicích. Trávníky jsou vyprahlé, popraskané a podle fotbalistů může být hra na některých z nich dokonce nebezpečná.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer jasno, noční teplota 16 až 13, jaký bude víkend, zítra na jihu Moravy jasno, naměříme 32 až 35 stupňů, v neděli jasno, později odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti na polojasno, k tomu dokonce 34 až 37 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.
1: Rádio Jih Cimbálka, rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: Rodinám s dětmi na vozíku má usnadnit výběr školy nový přehled bezbariérových budov. V Jihomoravském kraji je téměř 500 základních a 130 středních škol. Bezbariérových je ale podle iniciativy Výtahy do školy jen malá část. Rodiny proto často musí jednotlivé školy obvolávat nebo obesílat a hledání vhodné školy může trvat měsíce. Nová databáze zatím obsahuje údaje o téměř 500 školách v Česku, z toho o 47 na jihu Moravy. Informace mohou doplňovat samotné školy, ale také rodiče či žáci, například zda má budova výtah nebo bezbariérový vstup.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer jasno, noční teplota 16 až 13, jaký bude víkend, zítra na jihu Moravy jasno, naměříme 32 až 35 stupňů, v neděli jasno, později odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti na polojasno, k tomu dokonce 34 až 37 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Při tvorbě dnešního pořadu jsem si více než obvykle uvědomil, jak čas šíleně letí. Připadá mě to jako včera, kdy jsme v loni čistili mlýnek a list po sezóně a další vinobraní je před námi. I když je relativně ještě čas, možná stojí za to si udělat malou inventuru ve sklepě. Úroda letos asi nebude patřit mezi ty největší, ale i tak je potřeba ji někam uložit. Například do populárních a vyzkoušených malých nerezových nádob s plovoucím víkem. Ve vinařském domě nabízíme od objemu 30 až do objemu 1000 litrů a to za velmi nízké ceny. Pořizují si je mimo vinaře i pálenkáři, medaři, malovýrobci piva, sajdru a další, kdo potřebují uskletnit svůj výrobek bez rizika znečištění či inekce jiných pachů a chutí. Výborná vlastnost těchto nádrží je i lehkost, skladnost a možnost jí mít stále plnou. Vždyť nerezka 150 litrů váží jen 8 kg. Je daleko lehčí jak demižon. Díky ušlechtilé nerezové oceli, což je vlastně legovaná ocel, která obsahuje vysoký podíl chromu, nemusí být stěna příliš silná. Nerezovou nádobu si ale i tak musíme chránit, zejména před porušením jinými kovy nebo nevhodnými přípravky. Pak přichází tzv. Bodové korozi, tedy kdy tečky v chromu se brzy stanou malými dírkami. Vzhledem k vzniku vinného kamene je jeho odstraňování a možnost čištění velmi významné na zpracování povrchu. Čím hladší, tím lepší. Proto má dnes naprostá většina nádrží leštěný povrch. Při čištění nesmí být použit přípravek obsahující chlor, který je pro nerez smrtící, a ani taky žádné mechanické škrabky. Lehce nádrž vyčistíte tak, že ji napřed vystříkáte studenou vodou a pak jemně pustíte po stěnách vřelou vodu. Díky pnutí se kámen uvolní a hladce sjede na dno. Nerez dobře odvádí teplo a tak lze při kvašení nádrž lépe ohřát či ochladit obyčejným větrákem nebo vodou se suchým ledem. A asi největší výhodou v našich podmínkách malých sklepů je plovoucí víko, které udržuje náplň sudu stále plnou. Sklizeň se nekompromisně blíží, rád bych připomněl, s čím se v naší velké a moderní prodejně vinařského domu můžeme pochlubit. Jsou to mimo jiné velmi osvědčené špičkové kvasinky řady Fermihill či prémiové francouzské Anchor. Na zpracování hroznů a moštu máme také enzymy a antioxidanty. Samozřejmostí je také široká škála bentonitů, čiřidel, kyselin a také větších technologií, jako jsou kvalitní mylínko odstopkovače, lisy, čerpadla, filtry, kádě i mnoho druhů lahví. Z nerezových produktů jsou to míchadla, stáčecí pomůcky, náhadice či síta, kýble i malé nádoby na míchání přípravků. Máme také český cukr Krystal v balení 25 kg a samozřejmostí je i hroznový koncentrát, buničina a mnoho dalších věcí. Vinobraní je krásné, ale pro nás vinaře i hodně stresové. Tak nám všem přeji hlavně pevné nervy. Od mikrofonu Rádia Jih přeji hezký den. Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih Cymbálka.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbálová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixen Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: V Jihomoravském kraji se v prvním pololetí letošního roku začalo stavět 4312 bytů, nejvíce ze všech krajů v celé republice. Meziročně to více než dvojnásobek, konkrétně nárůst o 133%. Téměř 70% zahájených bytů připadá na nové bytové domy, největší podíl na výstavbě má Brno město. Výrazně přibylo zahájených staveb také na Břeclavsku a samotném Brněnsku.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer jasno, noční teplota 16 až 13, jaký bude víkend, zítra na jihu Moravy jasno, naměříme 32 až 35 stupňů, v neděli jasno, později odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti na polojasno, k tomu dokonce 34 až 37 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: Jihomoravský kraj místo vyhození pošle dál starší, ale stále použitelný nábytek. Z budovy biotechnologického inkubátoru InBit poputuje do nábytkové banky pro Brno a Jihomoravský kraj zhruba 30 skříní, stolů a dalších kusů vybavení v hodnotě kolem 100 000 korun. Nábytková banka je pak předá lidem, kteří si nové vybavení domácnosti nemohou dovolit, například samoživitelům, seniorům nebo rodinám v těžké životní situaci.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer jasno, noční teplota 16 až 13, jaký bude víkend, zítra na jihu Moravy jasno, naměříme 32 až 35 stupňů, v neděli jasno, později odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti na polojasno, k tomu dokonce 34 až 37 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixham Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: A když bylo před kostelem,

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: Sucho a horké počasí výrazně poškodili fotbalová hřiště na jihu Moravy. Některá jsou v tak špatném stavu, že se na nich nedá hrát a kluby musí domácí zápasy přesouvat k soupeřům. V Pozořicích například vyschly všechny tři studny, které zajišťovaly zavlažování, problémy s vodou mají také v Popicích a Velkých Pavlovicích. Trávníky jsou vyprahlé, popraskané a podle fotbalistů může být hra na některých z nich dokonce nebezpečná.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer jasno, noční teplota 16 až 13, jaký bude víkend, zítra na jihu Moravy jasno, naměříme 32 až 35 stupňů, v neděli jasno, později odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti na polojasno, k tomu dokonce 34 až 37 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku. I zmierenie.
2: Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
3: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně.
4: Kde matkina neha a otcova múdrosť
0: všetko zlé zaženie.
2: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
3: Tam moja duša zaspí.

0: Radio Jich Cymbálka. Cymbálka.
1: Indá byli časy, kdy zpívali všeci andělskými hlasy,

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Rezjavorník.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Až se jednou ztratíš všedi všedních dnů, nikdy není pozdě začít hrát jinou hru, dokud dýchá.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.